0: co budeš dělat, když si to stejně vezmeš?
1: No tak, to trošičku nemohlo, ale...
2: Osvízlou potvoru, ale nakonec to